Buenas Madres, stoner materinský objem de la capital. 11. augusta uživo i studia Radio Student. Več informací na radiostudent.si, požijovnica Klubský maraton.